0: Bylo 6 hodin. Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB. You can

0: Radio MB.cz.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.

0: Známé hity, letní večer a atmosféra, co tě nenechá stát. Vstupenky najdete na www.vstupnafest.cz nebo na místě. Valečovské léto. Večer, co má šťávu.
1: Dva dny, jedno místo, dvě stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valga Gang, Jiří Korn a další. Šapito Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Tempel, Galerii podvěží, Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultur.cz.
2: Radio MB.

0: bylo 7 hodin. Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

Maminka četla mi pohádky před spaním, hledal jsem v nich svoje hrdiny, řešil jejich těžkosti, problémy a úskalí. Čert ví, kolik princezen já za tu dobu stihl poznat se.

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Radio MB.
4: Radio MB.

0: Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Mausa slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Zahradnictví Bratronice, to jsou květiny, dřeviny a sazenice. Ze široké nabídky můžete vybírat a své domovy a zahrady zkrášlovat. Substráty a hnojiva, to potřebuje tvoje rostlina. Hrábě, rýče, lopaty, vše pro zahradníka jako ty. Jsme tu pro vás 7 dní v týdnu, kdy vám poradíme a to nejhezčí pro vás vybereme. Na Facebooku i na netu nás vypátráte. Zahradnictví Bratronice najdete na hlavním tahu Mladá Boleslav Nymburk.
8: Radio MB.
9: Radio MB.
10: Radio MB. Radio MB.

0: Další zprávy Rádia MB jsou tedy právě teď. V souvislosti s realizací projektu Telematika je do 12. června částečně uzavřen provoz na křižovatce ulic Laurinova a Dukelská v Mladé Boleslavi. Omezení spočívá v uzavření odbočovacích jízdních pruhů. Křižovatka je po celou dobu průjezdná, doprava je ale vedena bez světelného signalizačního zařízení. Odkládání operace vyhřezlé mezi obratlové ploténky snižuje úspěšnost léčby. Prokázala to studie. Výsledky podrobněji komentuje hlavní autor studie, neurochirurg Petr Solár.
1: Asi nejdůležitější je to, že zlepšení hybnosti a citlivosti na dolních končetinách bylo výrazně častější u pacientů, kteří měli kratší trvání těch příznaků před operací. To znamená pacienti, kteří měli ty příznaky trvající do jednoho měsíce před operací, tak měli výraznější zlepšení hybnosti a citlivosti na dolních končetinách v porovnání s pacienty, u kterých trvaly ty potíže víc jak 6 měsíců.
0: Sport. Fotbalová Slavia po nedohraném pražském derby uzavře do odvolání severní tribunu, kde sídlí kotel nejhlasitějších fanoušků. Výtržníci, kteří v nastavení sobotního šlágru ligové nadstavby vtrhli na trávník a napadli několik hráčů Sparty, dostanou doživotní zákaz vstupu na stadion. To byly další zprávy Rádia MB. Krásné pondělí.
2: Rádio MB.
3: Rádio MB.

0: Eyed Peas na rádiu MB. Hezké pondělní ráno, 8 hodin a 11 minut. Doufám, že nic nemeškáte, přátelé. Jaký jste měli víkend? Doufám, že velká pohodinda. Klidně o tom můžeme pokecat i na chatu na našem webu. Klidně mi písněte, pokud vám mohu udělat radost i nějakou tou muzikou. Nemusíte si povídat pouze s umělou inteligencí. My jsme taky na www.radiomb.cz, případně na sociálních sítích. I dnes si dáme dopolední rozjezd, jasně, že jo, mezi 9. a 12. hodinou. Pro vás budeme mít spoustu informací z Mladoboleslavska a také skvělou muziku. No a v této hodině, co se týká právě muziky, třeba už teď Žít jako kaskadér, jeden obrovský hit Dalibora Jandy, a s ním si zaspívá Lucka Vondráčková. Právě v této hodině i Robbie Williams a nebo třeba Gin, kapela Světlo, takže tu bude Princezna a chybět nebudou ani Coldplay. Hezké ráno!
1: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
2: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specialita.

0: Radio MB.
1: MB. MB. MB.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Kytary.

0: známé hity, letní večer a atmosféra, co tě nenechá stát. Vstupenky najdete na www.vstupnafest.cz nebo na místě. Valečovské léto. Večer, co má šťávu.
1: 2 dny, jedno místo, 2 stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valga Gang, Jiří Korn a další. Šapito, Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
2: Radio MB.
3: www.radiomb.cz.

0: Radio MB.
1: Radio MB.
2: Radio MB.
1: www.radiomb.cz. It's a kind of magic.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.

0: Požární signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Tempel, Galerii podvěží, Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultura.mb.cz.
4: Radio MB.
5: Radio MB.

0: tohle byl Voxel na rádiu MBE v čase zpátky. My se posouváme dopředu, už tu bude 9. hodina, ale do 9. ještě Tarzan Boy, také Stevie Wonder, anebo One Direction, no a pak už začne dopolední rozjezd. V něm vás budu informovat o soutěžích, které pro vás máme.
1: Rádio MBE.
2: www.radiomb.cz.

0: bylo 9 hodin. Rádio MB.
1: Zprávy.
2: Další zprávy Rádia MB jsou tu právě teď. Správa železnic bude pokračovat v přípravě modernizace železničního spojení z Prahy přes Mladou Boleslav a Turnov do Liberce. Aktuálně pokračuje příprava na úseku Praha Mladá Boleslav. Ještě v letošním roce vypíše Správa železnic dvě soutěže na zhotovitele dokumentace pro povolení stavby pro úseky z Mladé Boleslavy do Turnova a z Turnova do Liberce. Turnov v Českém ráji plánuje, že nevyužívanou ubytovnu v areálu Schořalého mlýna přestaví na byty. Hovoří starosta města Tomáš Hoke.
3: V té jedné části, v té historické, vlastně jsou 4 byty, poměrně jako velký, který jsme vysoutěžili v rámci aukce a ty lidi tam dneska bydlej. A potom je ta druhá část jako toho objektu, který je blíž jako k malé vodní elektrárně, kde dneska je ta ubytovna. Oni tam dřív byli kanceláře východočeské energetiky a tam z toho bychom chtěli ty byty jako udělat.
1: Sport.
2: Už tento pátek odstartuje mistrovství světa v ledním hokeji. Český národní tým se představí ve 20 hodin a 20 minut v zápase proti Dánsku. V sobotu pak narazí na Slovinsko a hrát se bude ve stejném čase. Takové byly další zprávy Rádia MB. Tady máte další hudbu.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: Tak jo, jdeme na to. Začal dopolední rozjezd. Krásné pondělí vám od mikrofonu přeje Roman. Budeme spolu do 12. hodiny. A nebojte, o fotbale už tolik řeč nebude. Už se o derby namluvilo a napsalo dost. Zítra zase přijde verdikt, co se týká trestu. A tak zase bude život. Dnes už to nechme. Pojďme si dělat radost. My vám ji dělat určitě budeme. Budeme se snažit nejen skvělou muzikou, ale třeba také soutěžemi. Pravidla si představíme za chvilku, mrkneme i na počasí, ještě asi půl hodiny, řekněme, musíme na Mladoboleslavsku počítat s deštěm, trošku se nám to zatáhlo, ale bude lépe. Další muzika, Verona, a já vám ještě jednou přeju krásný pondělní den.
1: Natíráš, maluješ, renovuješ, barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav, Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi

The Bangles na rádiu MB, příjemné pondělní dopoledne 11. května. Přátelé, také tento týden soutěžíme, máme pro vás volňásky na valečovské léto, protože nám startuje, ano, už tento pátek dorazí kapely Čechomor a Argema. Kdykoliv vás mohu vyzvat, abyste volali do našeho studia a kdo se dovolá jako první, tak vyhraje právě dva volné vstupy. Soutěžíme ode dneška až do pátku, teď ještě ne, pokud chcete vyrazit na kapely Čechomor a Argema, tak číhejte. No a vlastně skoro celý květen soutěžíme také o volňásky na očekávaný, obrovský, velký, nadupaný Bolkafest a ten bude už 29. a 30. května v Mladé Boleslavi na krásné louce. No a jak můžete právě tyhle volňásky vyhrát? To soutěžíme nejen v dopoledním rozjezdu, ale prakticky neustále. Pokud v našem vysílání zazní píseň od Jiřího Korna nebo od kapely Alkehol, případně od kapely Valda Gang, a vy se opět dovoláte jako první do našeho studia, tak dva volňásky jsou vaše. Celkem jednoduché, co říkáte. Telefon do studia 608 125 300. Zatímco o valečovské léto soutěžíme každé dopoledne, tak o volňásky na Bolkafest vlastně soutěžíme 24/7. Nikdy nevíte, kdy to přijde. Může to přijít jednou, dvakrát, třikrát za den, může to přijít v noci, nemusí to přijít třeba dnes vůbec, no prostě budete muset číhat. Víc vám neporadím, no každopádně držím palce a doufám, že se společně s námi těšíte na Bolkafest, který určitě bude stát za to. Co se týká soutěže a lupenů na Bolkafest, další info na našem Facebooku, případně na našem Instagramu, i tam se můžete podívat.

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem...

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun, smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Radio MB.
4: Radio MB.
5: Radio MB. MB.

0: Pěkné dopoledne, tady je vaše Mladoboleslavské rádio MB. Pojďme se podívat na dnešní počasí.
1: Počasí.
0: Očekávejme oblačno až zataženo na většině území během dne přeháňky a nebo bouřky. Teď jedna oblačnost, srážková oblačnost mířila i přes střední Čechy, potažmo přes Mladoboleslavsko. Možná později odpoledne může zase sprchnout, uvidíme. Teď měříme 12 stupňů, nejvyšší odpolední maxima očekávejme kolem 20.
2: Rádio MB.
3: Rádio MB.

0: of Base na Rádiu MB. Věříme, že léto, které je před námi, bude stát za to, ale startuje až 21. června. Ještě máme čas. Časový harmonogram hudebního festiáku, tedy Bolka Festu, je venku. Můžete se podívat na náš web a já připomínám soutěž, kterou pro vás máme, pokud v našem vysílání uslyšíte Jiřího Korna nebo kapely Valda Gang, případně Alkohol, a dovoláte se jako první do studia, vyhrajete dva volňásky, ale může to být úplně kdykoliv, přes den, v noci, někdy ani jednou, někdy dvakrát, prostě těžké to vyčíhat, to souhlasím, ale dá se to. Lupeny se jinak prodávají na vstupnafest.cz, takže případně tam zavítejte a máte jistotu, že je máte. Miraj právě teď na Rádiu MB.
1: www.radiomb.cz
2: Rádio MB.

0: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
0: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Zahradnictví Bratronice, to jsou květiny, dřeviny a sazenice. Ze široké nabídky můžete vybírat a své domovy a zahrady zkrášlovat. Substráty a hnojiva, to potřebuje tvoje rostlina. Hrábě, rýče, lopaty, vše pro zahradníka jako ty. Jsme tu pro vás 7 dní v týdnu, kdy vám poradíme a to nejhezčí pro vás vybereme. Na Facebooku i na netu nás vypátráte. Zahradnictví Bratronice najdete na hlavním tahu Mladá Boleslav Nymburk.
8: Rádio MB.
9: Rádio MB.

Přesný čas 9 hodin 46 minut. Tohle byl Calvin Harris a také Ellie Goulding na rádiu MB. Samozřejmě, my jsme Mladoboleslavské rádio, no a hokejová Mladá Boleslav nám zahájila letní přípravu. První skupina se už vrhla na fyzické testy, kluci makají, je to náročné, ale chlapi, vy to dáte a budeme doufat, že následující sezona přinese více radosti a více úspěchů. She's got me like, na, na, na, na, na.

0: Let's mess around.
1: Radio MB.
2: Radio MB.
1: Radio MB.
2: www.radiomb.cz.

0: bylo 10 hodin. Radio MB.
1: Zprávy.
2: Aktuální zprávy Rádia MB začínají právě teď. Také zítra bude probíhat jarní úklid některých mladoboleslavských ulic a uklízet se bude tentokrát pravá strana Čejetic, konkrétně ulice Vodárenská, Chobotecká, Jabloňová, Pod Ořechy a Májová. Čistit se bude také propojovací komunikace za Baumaxem a Vančurova a ulice Štúrova. Nezapomeňte včas přeparkovat svá auta. Ministryně financí Alena Schillerová chce jednat s Evropským komisařem pro ekonomiku o změně vládního plánu, který má vést k udržitelnosti veřejných financí Česka. Tady jsou její slova.
3: Pán komisař Dombrovský, jsme si řekli technické informace, co k tomu máme doložit, počkáme teď na makropredikci Evropské komise a tak dále, zpracují dopis, bude s ním mluvit ještě náš premiér a budeme jednat o přejednání. Pořád platí, že naše programové prohlášení vlády, že se budeme držet bezpečně pod 3% HDP veřejných financí.
1: Sport.
2: Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace zahájila řízení se Slavií po sobotním pražském derby se Spartou, které kvůli výtržnostem domácích fanoušků v nastavení zůstalo nedohráno. Vršovický klub se bude po šlágru druhého kola prvoligové nadstavby zodpovídat ze závažného porušení povinností pořadatele. Chuligáni mimo jiné na trávníku napadli několik hostujících hráčů. Komise verdikt vynese zítra. Zprávy jsou za námi, na řadě je muzika.
1: Radio MB.
0: Radio MB.

0: Madonna, 10 hodin 7 minut. Tomáš Chorý společně s Davidem Douděrou skončili po skandálním průběhu sobotního derby v prvním týmu Slávie. Prvně jmenovaný by ale o nabídky prý neměl mít nouzy. Podle nejnovějších informací to vypadá, že by si mohl vyzkoušet své druhé zahraniční angažmá. Chorý se může přesunout podle všeho do Legie Varšava, kde je o něj obrovský zájem. Ovšem zájem je prý také například v Belgii a dalších klubech. Ale jo, to se dalo čekat, nejlepší samozřejmě střelec šance ligy. A bude teď jen a jen na něm, tedy jen a jen na Tomášovi, zda se někdy dokáže prostě krotit. V Česku už mu to asi nikdo moc nevěří, tak uvidíme, jak to bude při jeho další štaci.
1: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
2: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz
3: Rádio MB.
4: Hudba z našeho regionu.

0: čtvrt na jedenáct, začátek nového týdne do Česka přináší ochlazení a občasné přeháňky. Místy i zabouří, do středních poloh se přechodně vrátí sněhové vločky a počítat musíme i s přízemními mrazíky. Slunce se ukáže hlavně ve středu, jinak bude spíše pod mrakem a deštivo. Dnes budeme měřit nejvyšší teploty kolem 20 stupňů Celsia.
1: Rádio MB.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Kytara.

0: Známé hity, letní večer a atmosféra, co tě nenechá stát. Vstupenky najdete na www.vstupnafest.cz nebo na místě. Valečovské léto. Večer, co má šťávu.
1: 2 dny, jedno místo, 2 stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valga Gang, Jiří Korn a další. Šapito, Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
2: Radio MB.
3: Radio MB.

0: Přesný čas 10 hodin 29 minut. Zrovna jsem tady Lukášovi říkal, jak se mi dnes všechno nedaří, že mikrofon mi tady nedrží, sluchátka se mi rozpadly. Na co dnes sahnu?
1: Já mám pocit, že tenhle mikrofon taky nefungoval minulý týden.
0: Jo,
1: tak to nevím. Dobrý, tak
0: naštěstí.
1: Máme tady nějakýho šotka. No tak hele, tak Tomáš, ale co tě znám, na co šáhneš, to se prostě jako nevydaří. Mám v hlavě jiný slova, ale to se nevydaří.
0: Rozumím, no. Co by se nám mohlo podařit, to je, že bychom někomu udělali radost, protože už vlastně teď v pátek startuje Valečovské léto. Natchnul tě nějaký koncert, který tam bude, kam jako musíš vyloženě vyrazit?
1: No tak mě toho nadchlo samozřejmě víc, ale takovej ten začátek, co bude vlastně v pátek, Čechomor Argema, za mě úplně super. Hele, Harley, Valda Gang, to mám rád, na Arakajny bych klidně mrknul, no a samozřejmě Trautumberg, Alkohol, Morčata na útěku, to je moje jako.
0: Jasně, takže. Tak to je fajn, že se ti to líbí, ale ty máš samozřejmě smůlu, nejen, že máš nějakou práci jinou, ale Lupeny pro tebe nemá. Máme je pro naše posluchače, jo? Na tento pátek Čechomor Argema. Pokud chcete dva volňásky, dovolíte se do našeho studia právě teď jako první a my vám je dáme 608 125 300. No a k tomu vám hrajeme kapelu Roxette.
2: Radio MB.
3: Radio MB.

0: 10 na rádiu MB, no a my se podíváme, Luky, kdože nám vlastně vyrazí na Čechomor tento pátek, na rozdíl od tebe. Totiž někdo vyhrál dva volňat.
1: Musíš to připomínat, že nejdu.
0: Halo, halo, kdo se dovolal jako první po naší výzvě do studia? Kdo je tam?
2: Dobrý den, Petra.
0: Péťo, my ti gratulujeme samozřejmě. Mám pro tebe takovou výzvu.
1: Já jsem nabídku, já jsem chtěl nabídnout, že Roman, jak tady furt vyhrožuje, že nikam nejdu, tak jestli bys mě nevzala sebou, asi neviď.
2: Jasně, že jo.
1: No a je to tak, no,
0: tak já vám gratuluju a já vám dám potles.
1: Přeci jenom.
0: Péťa vyrazí tady s Lukym na Valečov. Péťo, my jsme na všem domluvený. Věděla bys třeba vlastně, jak se kapela Čechomor původně jmenovala? To je totiž docela zajímavý. To se ti nedivím, já jsem to taky nevěděl. Byla to první českomoravská nezávislá hudební společnost. To jsou věci, co... Péťo, každopádně, ať už vyražíš s kýmkoliv, jsi hodná, že jsi to Luky mu nabídla, ale
1: no,
0: to bych...
1: No, nenabídla, já jsem se tak trochu vtírnul, ale Péťo, každopádně moc děkuju, já si toho moc cením, já stejně nemůžu, takže ten lístek je volný, ale moc děkuju, moc si toho vážím.
0: A já bych ti to neudělal, Péťo. Je to jen a jen na tobě. Užij si to v pátek, ahoj.
1: Ahoj.
2: Já moc děkuju, ahoj.
0: Za nic, za nic.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz. Zapni!

0: www.mont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuzata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Tempel, Galerii podvěží, Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultura.mb.cz.

0: Do uší si dáváte Rádio MB, hezké pondělní dopoledne, pokračuje dopolední rozjezd, zajímavý článek, Češi utíkají od nafty k elektromobilům, pomáhá tomu i válka na Blízkém východě. Luky, ty si také utekl k elektromobilu a vlastně pokud je někdo neznalý, vůbec tomu nerozumí, jo? Jako jsem třeba já, vyplatí se to?
1: Hele, to je strašně jako obsáhlá odpověď na tuhle tu otázku, protože vyplatí se to, pokud třeba máš možnost nabíjet trošku doma a nemusíš mít ani elektro...
0: Nebo u souseda, ne? Třeba.
1: Nebo u souseda tajně se napíchnout, ale teďka to řeším, vlastně ano, jak jsi říkal, tak taky jsem, ne, já jsem neutekl, já jsem prostě jenom dostal další úplně pitomej nápad, co se týká aut a nakupování, chvilku jsem se nudil, takže jsem zkusil, ano, starší Audi e-tron a pokud máš možnost nabíjet doma a nemusíš mít ani fotovoltaiku, pak se ti elektromobil určitě vyplatí. Pokud nabíjíš na těch veřejných stanicích, co máš, já nevím, u Lidlu, u Kauflandu nebo u benzínek, tak tam už je to horší. Tam pokud máš třeba elektromobil, jako mám já, je starší, je to pětiletý auto, je to velký SUVčko, který má 2,5 tuny, žere docela dost, tak tam si troufnu říct, že co se týká cen, se to vyrovná skoro se spalovákama, protože dnešní spalováky jsou taky těžký, nabušený elektronikou a taky to prostě těch 7-8 litrů žere. No a ta elektrika u těch stojanů, u těch nabíjecích stanic je překvapivě drahá. Tam to stojí třeba 12-13 korun za kWh a to potom ještě s autem, který žere takhle hodně, jezdím vlastně úplně stejně nebo velmi podobně jako třeba s mým multivanem, který je ještě samozřejmě diesel, ale žere třeba taky těch 9 litrů. Tam je rozdíl ve prospěch elektromobilu pár desítek korun, ale ne tak markantní, že by si kvůli tomu jako kupoval elektro. Ale třeba teďka jsem byl, doufám, že mě neposlouchá majitel kempu v Jinolicích, tam jsem si zaplatil elektriku a vlastně jsem si za 130 korun dobil svoje elektroauto. Koupil jsem si teda asi za 6 tisíc, to je taková investice, vlastně nabíječku a můžeš nabíjet i jak z 230 voltový zásuvky, tak z 380V, dneska už 400V. A tam mám zase plánu cucat trošku elektriku od mýho bratra, který má baráček, takže tam se mi to vyplatí.
0: Teda. Rozumím. Asi tak před 2 minutami mě to přestalo bavit.
1: Já vím, že už neposloucháš
0: ale
1: dávno.
0: V pohodě, ale neuvažoval si o tom, že třeba na váš panelák vlastně přiděláš nějakou tu fotovoltaickou elektrárnu? A že to tam nějak zavedeš?
1: Já mám takový pocit, jestli ona už tam někde nahoře není. Nebo oni vlastně na ty panela. Dokonce tady v Boleslavi nějaký ten elektropanel na paneláku chytnul. Je to, myslím, rok nebo dva zpátky. Takže asi tam něco bude. A já mám výhodu, že bydlím v přízemí, takže kdybych si tam protáhl nenápadně třeba takhle trošku zakopal do hlíny káblík na parkoviště, tak bych taky mohl možná cucat.
0: Rozumím, no. Tak jo. Já každopádně neudělám žádnou chybu, když si zatím nechám svého veterána.
1: No takhle, ty z tu chybu, že si ho necháváš, udělal už pár let zpátky, už dávno mělo to auto být pryč, protože v tvých rukách jako degraduje ještě mnohonásobně rychleji, než třeba normálním majitelům, který mu nedej bože občas dolejou volej.
0: To mi křivdíš. Každopádně od ledna do března se v Česku registrovalo téměř 3500 nových elektromobilů. Březnových 1541 vozidel znamenalo historický měsíční rekord. To ukázal vlastně nový výzkum. Takže zájem asi tak nějak jako je.
1: Hele,
0: a lidi do toho jdou, no.
1: To je věc, o který bychom se zrovna teďka mohli bavit, mohli bychom na to udělat speciální pořad, protože jsem do toho zabředl díky tomu, že jsem udělal vlastně další takovouhle epitomost. A myslím si, že o tom vím dost a byl jsem proti elektromobilitě víceméně taky zaujatej. Ale ono to není tak hrozný, jak si každý myslí, protože jak jsem se o tom začal jakoby něco zjišťovat, tak je to vlastně docela fajn. Akorát říkám, mám už vůz 5 let starý a ty elektromobily jdou strašně dopředu, ten vývoj těch technologií, takže dneska to má menší spotřebu, dojede to dál a tak dále. A myslím si, že pokud bys si jako teďka koupil třeba nějaký opravdu nový elektromobil a od příštího roku mají dokonce přijít i do škodovek nějaký nový typy baterií, které by měly najet strašnou spoustu kilometrů
0: na nabití. Lepší životnost, že by měly, jo?
1: Lepší životnost, delší dojezd a mnohem rychlejší nabíjení, takže dokonce v Číně už mají nějaký baterky, který dobiješ třeba za 3 minuty, pokud máš teda dostatečně silnou nabíječku. No, tak ono všechno pochází z Číny, co si budeme povídat. Ale kdyby jsi teďka koupil podle mě nějaký elektromobil, klidně nějaký menší, nemusí to být SUVčko, tak myslím, že bys udělal dobře. A kdyby jsi to dobíjel, ty máš taky baráček, kdyby jsi to dobíjel doma, byť za cenu vlastně elektriky, kterou platíš pro ledničku, pro pračku, tak to by se to jako určitě vyplatilo a vlastně ty taky jezdíš víceméně tady po Boleslavi. Takže
0: dá se říct.
1: Hele, za mě a já jsem takhle myslel, že nebudu nikdy mluvit. Já jsem byl vždycky, já jsem začínal tak, že jsem byl zastánce manuální převodovky. Automat mi nesměl do rodiny. Pak jsem si zkusil automat, od té doby nechci manuál. Samozřejmě za mě vždycky benzínový nebo naftový auto, prostě motor, to tam patří, přesto nejede vlak. No vidíš, a pár dnů mám elektromobil, takže nevím
0: vůbec
1: kam.
0: Nestojí za svým názorem, seš proměnlivý člověče.
1: Někdo mi to řekl, že jsem taková prostě děvka.
0: Jasně, no. Dobře, no, tak hele, příjemný nebavit se chvilku o fotbale, o derby Slavie Sparta, že jsme probrali i autíčka. Proč ne? Dáme si další muziku. Tady je, přejeme vám hezké dopoledne.
2: Radio MB. www.radiomb.cz.

0: Igo na rádiu MB, další muzika, kterou pro vás mám a kterou ještě stíháme do 11. hodiny, bude nám zpívat Adam Lambert. Tak si ho dáme za chvilku zprávy, no a pak další petelice, které pro vás budu mít určitě, jo. Hezké pohodové pondělí.
1: Rádio MB.
2: www.radiomb.cz.

0: bylo 11 hodin. Radio MB.
1: Zprávy.
2: Další zprávy Rádia MB jsou tady právě teď. V souvislosti s realizací projektu Telematika je do 12. června částečně uzavřen provoz na křižovatce ulic Laurinova a Důkelská v Mladé Boleslavi. Omezení spočívá v uzavření odbočovacích jízdních pruhů. Křižovatka je po celou dobu průjezdná, doprava je ale vedena bez světelného signalizačního zařízení. Odkládání operace vyhřezlé mezi obratlové ploténky snižuje úspěšnost léčby. Prokázala to studie. Výsledky podrobněji komentuje hlavní autor studie, neurochirurg Petr Solár.
3: Asi nejdůležitější je to, že zlepšení hybnosti a citlivosti na dolních končetinách bylo výrazně častější u pacientů, kteří měli kratší trvání těch příznaků před operací. To znamená pacienti, kteří měli ty příznaky trvající do jednoho měsíce před operací, tak měli výraznější zlepšení hybnosti a citlivosti na dolních končetinách v porovnání s pacienty, u kterých trvaly ty potíže víc jak 6 měsíců.
1: Sport.
2: Fotbalová Slavia po nedohraném pražském derby uzavře do odvolání severní tribunu, kde sídlí kotel nejhlasitějších fanoušků. Výtržníci, kteří v nastavení sobotního šlágru ligové nadstavby vtrhli na trávník a napadli několik hráčů Sparty, dostanou doživotní zákaz vstupu na stadion. To byly další zprávy Rádia MB. Krásné pondělí.
1: Radio MB.
0: Radio MB.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí, tmely,

0: Tvoje barvy, tvoje jistota.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Rádio MB.
2: www.radiomb.cz.

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Radio MB.
0: Radio MB.

0: Ahoj, tak to já říkám i Lukymu, který je právě teď na telefonu. Lukáš se dovolal jako první do našeho studia. Luky, slyšíme se, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, slyšíme.
0: No Lukáši, no a ty samozřejmě vyhráváš dva lupeny na Bolka Fest, který se nezadržitelně blíží. Právě kapela Valda Gang tam také bude, ale i Rybičky, Škvor, Harley, Krucipisk, Alkohol, je toho více. Na co se ty těšíš konkrétně nejvíce?
1: Asi na Rybičky.
0: Rybičky. Je to tvoje dva lupeny na dvoudenní festival v Mladé Boleslavi. Obrovská gratulace. Užij si to, měj se krásně. Ahoj.
1: Super, super kluci. Díky moc. Mějte se. Ahoj.

Hezké pondělí, doufám, že právě takové jste si ho udělali. Co se týká dnešního počasí, očekávejte oblačnou nebo zataženou oblohu. Na většině území během dne také přehánky a nebo bouřky. Nejvyšší teploty na Mladoboleslavsku kolem 19 stupňů Celsia. Pranostika říká, že o svatém Mamertu zima je počmertu. Mamert, no tak teď úplně nevím. Co vím ale úplně přesně, je to, že ve východní polovině území dnes odpoledne a večer budou i silné bouřky a zítra se nám docela citelně ochladí, tak s tím počítejte.

0: firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489.

0: reparace kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
1: Zahradnictví Bratronice, to jsou květiny, dřeviny a sazenice. Ze široké nabídky můžete vybírat a své domovy a zahrady zkrášlovat. Substráty a hnojiva, to potřebuje tvoje rostlina. Hrábě, rýče, lopaty, vše pro zahradníka jako ty. Jsme tu pro vás 7 dní v týdnu, kdy vám poradíme a to nejhezčí pro vás vybereme. Na Facebooku i na netu nás vypátráte. Zahradnictví Bratronice najdete na hlavním tahu Mladá Boleslav Nymburk.
2: Rádio MB.
3: Rádio MB.

považovat za úspěšné, protože dnes jsme rozdali lupeny na Valečovské léto, kde tento pátek vystoupí kapely Čechomor a Argema. Také jsme rozdali dva volňásky na Bolkafest. Ano, v této hodině jsme slyšeli Valda Gang. Máme pro vás i další volňásky, jasně, že jo, od toho jsme tady, ale kdy někdo z vás opět vyhraje, to je ve hvězdách. Žádnou nápovědu pro vás nemám. Mám pro vás ale další skvělou muziku a také přání k dnešnímu obědu. Dobrou chuť!

0: Za chvilku zprávy a po 13. třeba kapela Queen, Kalem Scott, kapela Perutě a nebo Special D. Buďte s námi a mějte pohodové pondělí.
1: Radio MB. Radio MB.

0: Magna!
1: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
0: Magna!
1: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
0: Magna!
1: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
0: Magna!
1: Máme pro vás náborový příspěvek 20.

0: Tady, dobrý den.
1: Zdravím.
2: Chlapi, neblbněte.
1: Slečno, tady by nikdo nevěří, že jsem u Havelky koupil vořech dvojku pod 600 za metrák.
0: To už ale brzo skončí. Slevy až 25% na uhlí a brikety platí jen do konce února. Volejte ihned 602 489 489.
2: Slyšeli jste? Volejte ihned. Slevy až 25%. Ovšem bacha, už jen do konce února.
3: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz. Radio MB.
0: Radio MB.
3: Radio MB.
0: www.radiomb.cz.

0: Sleduj Rádio MB na Facebooku a buď v obraze. Facebook Rádia MB. Zpravodajství, soutěže, informace a zábava. Najdeš nás i na Instači a na TikToku.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.

0: Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Mauca, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze.

0: Nabídky můžete vybírat a své domovy a zahrady zkrášlovat. Substráty a hnojiva, to potřebuje tvoje rostlina. Hrábě, rýče, lopaty, vše pro zahradníka jako ty. Jsme tu pro vás 7 dní v týdnu, kdy vám poradíme a to nejhezčí pro vás vybereme. Na Facebooku i na netu nás vypátráte. Zahradnictví Bratronice najdete na hlavním tahu Mladá Boleslav Nymburk.
1: Radio MB.
2: Radio MB.

0: bylo 14 hodin. Radio MB.
1: Zprávy.
2: Další zprávy Rádia MB jsou tady právě teď. V souvislosti s realizací projektu Telematika je do 12. června částečně uzavřen provoz na křižovatce ulic Laurinova a Dukelská v Mladé Boleslavi. Omezení spočívá v uzavření odbočovacích jízdních pruhů. Křižovatka je po celou dobu průjezdná, doprava je ale vedena bez světelného signalizačního zařízení. Odkládání operace vyhřezlé mezi obratlové ploténky snižuje úspěšnost léčby. Prokázala to studie. Výsledky podrobněji komentuje hlavní autor studie, neurochirurg Petr Solár.
3: Asi nejdůležitější je to, že zlepšení hybnosti a citlivosti na dolních končetinách bylo výrazně častější u pacientů, kteří měli kratší trvání těch příznaků před operací. To znamená pacienti, kteří měli ty příznaky trvající do jednoho měsíce před operací, tak měli výraznější zlepšení hybnosti a citlivosti na dolních končetinách v porovnání s pacienty, u kterých trvaly ty potíže víc jak 6 měsíců.
1: Sport.
2: Fotbalová Slavia po nedohraném pražském derby uzavře do odvolání severní tribunu, kde sídlí kotel nejhlasitějších fanoušků. Výtržníci, kteří v nastavení sobotního šlágru ligové nadstavby vtrhli na trávník a napadli několik hráčů Sparty, dostanou doživotní zákaz vstupu na stadion. To byly další zprávy Rádia MB. Krásné pondělí.
1: Radio MB.
0: Radio MB.

0: přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav, Erbenova 790, Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
1: Za námi pondělní 14. hodina, za námi právě teď je taky úvodní kapela našeho odpoledního úletu. To byly Konec konců, no a za námi prodloužený víkend, pro někoho určitě zajímavý. Třeba jako pro mě, oslavili jsme s pár kamarády naše narozeniny, no a já jsem dostal jeden hodně netradiční narozeninový dárek od týhletý bandy, no a určitě by vás nenapadlo, co to je. Do dneška to úplně tak, jakože nechápu, no a vy si můžete právě teď zkusit představit ten nejzvláštnější a nejbizarnější narozeninový dárek a stejně si myslím, že na to, co jsem dostal, nepřijdete. Ani mě by tohleto v životě nenapadlo, no a já už vám za malou chvíli prozradím, cože to bylo. Teď už vám prozradím, co to bude tady u nás v playlistu odpoledního úletu. Připraveni jsou Erik Pritz, Gabri Ponte, Marek Ztracený anebo Sandra. Takže jdeme se do toho pustit. Já jsem Luky, no a pro vás jsem tu samozřejmě až do 16. hodiny s odpoledním úletem. Udělejte si při pondělku pohodu, dejte si ideálně nohy na stůl a jdeme se do toho pustit. Slíbená Sandra letí právě teď pro všechny skvělý posluchače Rádia MB. No a slíbená Sandra právě teď letí pro všechny fajnový posluchače našeho rádia, Rádia MB. Jdeme na to, pojďme si užít pondělní úlet.
2: Rádio MB.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Guitar

0: známé hity, letní večer a atmosféra, co tě nenechá stát. Vstupenky najdete na www.vstupnafest.cz nebo na místě. Valečovské léto. Večer, co má šťávu.
1: 2 dny, jedno místo, 2 stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valga Gang, Jiří Korn a další. Šapito, Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
2: Radio MB.
3: Radio MB.
4: Radio MB.

0: ztracený, stále věřím. No a kamarádi, já stále věřím, že dárek, který jsem dostal minulý čtvrtek od mých přátel, tedy teď už skoro bývalých, že je to jenom nějaký žert a že se zatím bude skrývat něco úplně jiného. Já mám v odpoledním úletu rád bizár, to znamená, že si tady probíráme nejrůznější bizarní témata. Mezi ně patří třeba i bizarní narozeninový, vánoční dárky, bizarní zákony a tak dále. Ale to jsem ještě nevěděl, že jednoho krásného dne se tohleto téma bude týkat přímo i mě. Já jsem vám dal za úkol, abyste si představili ten nejzvláštnější narozeninový dárek. Schválně nepoužívám slovo nejblbější, abych své kamarády neurazil, pokud to opravdu nebyl vtip. Ale jak říkám, stále tomu moc nevěřím. Já už jsem k narozeninám dostal pár voucherů na zážitky, třeba sportovní vůz, buginy a tak dále. Dostal jsem třeba i poukaz do luxusní restaurace, dostal jsem lístky na nejrůznější koncerty a tohle všechno jsou prostě skvělý dárky, který využiju a který přivítám. No a voucher, který jsem dostal k těmto narozeninám, tak ten mě trošku zaskočil. Ne trošku, hodně mě zaskočil. Přátelé, dobře poslouchejte, dostal jsem k narozeninám poukázku na procházku s lamama. Ano, s těma plivajícíma, flusajícíma zvířátkama. Nevím tedy, jak někoho napadlo právě tohleto dát mně. Zvířátka mám rád, zvířátka mi nevadí, ale žádný velký vztah k ním nemám, no a k procházkám už vůbec ne. Takhle, byl na výběr ze dvou dárků. Erotická masáž, anebo právě procházka s lamama. No a mý přátelé se poradili s mým kolegou a dlouholetým kamarádem Romanem, který z těchto dárků by jako mohl být lepší. No a nevím, jestli to udělal na schvál a škodolibě se teďka někde směje, ale doporučil jim právě procházku s lamama. Prý bych se na masáži stýl slíknout, což je sice pravda, ale jako vážně procházka s lamou, no tak tomu říkám bizár. Hele, ale zase mělo to vedlejší účinek a to, že jsme se na tom celý víkend, celá parta dost pobavili. No a písnička Lama Dance, tak ta hrála téměř non-stop. Já jsem tedy hráč a já tenhle ten poukaz využiju a stále nebo do poslední chvíle budu doufat, že až přijedu na určenou adresu, že tam bude něco úplně jinýho. No a když ne, tak se projdu s lamama. No a příště jim to oplatím. Takže kamarádi, pokud chcete taky někoho naštvat, rozesmát anebo šokovat, skutečně se prodává procházka s lamou. Takže ještě jednou všem zmíněným nebo všem zúčastněným děkuju, ale teď už jdeme do další muziky. Coldplay, Elton John nebo 24/7 jsou před náma. Tak se pojďme projít s muzikou.
1: Radio MB.
2: www.radiomb.cz.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.

0: www.blond.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz.

0: Kultura MB.cz.
1: Rádio MB.
2: Dáš si sklenku? Pojď dál, nezouvej se, přece nebudeš stát venku. Sundám ti rukáv, první a druhý

0: Stejně jako Lucka Bílá, i my máme rádi život, máme rádi muziku. No a tohle to všechno si budeme užívat během léta plnými roušky, protože právě před námi je letní sezóna, letní festivaly, jako právě Valečovské léto, které už tento pátek startuje kapelami Čechomor nebo Argema. No a za chvilku tu máme taky Bolka Fest. My vám na všechny tyhle ty akce rozdáváme a budeme rozdávat lupeny, takže určitě sledujte náš Facebook, Instagram. No a v první řadě poslouchejte naše vysílání, protože kdykoliv zazní na rádiu MB píseň od Jirky Korna, Alkeholu nebo Valda Gengu, no a vy se dovoláte jako první k nám do studia, tak vyhráváte dva lístky na Bolka Fest a to se rozhodně vyplatí. No ale poslouchat rádio MB se vyplatí i z dalších důvodů, a třeba z těch, že my si tady hrajeme to nejlepší z muziky. Takže buďte s námi, sledujte nás, no a užívejte muziku. Dál už pokračuje Shawn Mendes. Tak pohodový pondělí.
1: www.radiomb.cz
2: Radio MB.

0: 15 hodin. Rádio MB.
1: Zprávy.
2: Další zprávy rádia MB jsou tu právě teď. Správa železnic bude pokračovat v přípravě modernizace železničního spojení z Prahy přes Mladou Boleslav a Turnov do Liberce. Aktuálně pokračuje příprava na úseku Praha Mladá Boleslav. Ještě v letošním roce vypíše Správa železnic dvě soutěže na zhotovitele dokumentace pro povolení stavby pro úseky z Mladé Boleslavy do Turnova a z Turnova do Liberce. Turnov v Českém ráji plánuje, že nevyužívanou ubytovnu v areálu Schořalého mlýna přestaví na byty. Hovoří starosta města Tomáš Hoke.
3: V té jedné části, v té historické, vlastně jsou čtyři byty, poměrně jako velký, který jsme vysoutěžili v rámci aukce a ty lidi tam dneska bydlej. A potom je ta druhá část jako toho objektu, který je blíž jako k malé vodní elektrárně, kde dneska je ta ubytovna. Oni tam dřív byli kanceláře východočeské energetiky a tam z toho bychom chtěli ty byty jako udělat.
1: Sport.
2: Už tento pátek odstartuje mistrovství světa v ledním hokeji. Český národní tým se představí ve 20 hodin a 20 minut v zápase proti Dánsku. V sobotu pak narazí na Slovinsko a hrát se bude ve stejném čase. Takové byly další zprávy Rádia MB. Tady máte další hudbu.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí, tmy.

0: Barvy, tvoje jistota. Kapela Siluety, to je samý gentleman. My jsme je přivítali v rámci Čarodějnického reje nedávno taky u nás v Mladé Boleslavi na krásné louce. No a právě dnes slaví bubeník kapely Siluety Honia Matyásko svoje 27. narozeniny. Takže my mu přejeme všechno nejlepší. No doufejme, že u nás v Mladé Boleslavi jsme je neviděli naposledy. Konec konců nemají to k nám ani daleko, je to parta z Nymburka. Takže dalo by se skoro říct regionální kapela. Já už vás vítám v nové hodině našeho odpoledního úletu, no a dál si budeme hrát, tančit a klidně i zpívat. Kate Winslet, Anna Dobrydněvá a taky Raego společně s Olgou Lounovou jsou v pořadí našeho pondělního playlistu. Takže v muzice budeme pokračovat, vy si dál užívejte pondělní odpoledne, který co se počasí týká chvíli vypadá na konec světa, chvíli zase na hezké léto, tak uvidíme, co se z toho vyvrbí. Meteorologové opět vyhrožujou liákama a bouřkama, tak uvidíme, jestli nás to taky spláchne. Teď už ale další muzika, Marshmallow a Jonas Brothers, Leave Before You Love Me. Tady to je.
1: Radio MB.
2: Radio MB.

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaší návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. Magna-automotive.jobs.cz.

0: Havelka, Uhelné sklady, dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Zahradnictví Bratronice, to jsou květiny, dřeviny a sazenice. Ze široké nabídky můžete vybírat a své domovy a zahrady zkrášlovat. Substráty a hnojiva, to potřebuje tvoje rostlina. Hrábě, rýče, lopaty, vše pro zahradníka jako ty. Jsme tu pro vás 7 dní v týdnu, kdy vám poradíme a to nejhezčí pro vás vybereme. Na Facebooku i na netu nás vypátráte. Zahradnictví Bratronice najdete na hlavním tahu Mladá Boleslav Nymburk.
8: Radio MB.
9: Radio MB.
10: Radio MB.

0: z našich nejoblíbenějších, to je Eddie Stoilov a song Hey You, který je hned po songu Baby druhý nejúspěšnější. No a je to taky song, kterým se s vámi pro dnešek pomalu, ale jistě loučím. Hodiny nám za chvilku ukážou 16. a já budu tedy pro dnešek balit, přátelé. Za mikrofon jako další usedne Roman, no a mezi 17. a 18. taky ještě samozřejmě David. Já na závěr ještě pošlu písničku všem svatavám k dnešnímu svátku a budou to mandraže. Holky, užijte si svůj den, přeju všechno nejlepší, no a ode mne je to tedy pro dnešek všechno. Loučí se s vámi Lukáš Náhlovský a zítra se těším opět s odpoledním úletem ve 14 hodin. Mějte se skvěle a užívejte zbytek pondělního dne. Ahoj!
1: Radio MB.
2: Radio MB.

0: bylo 16 hodin. Radio MB.
1: Zprávy.
2: Aktuální zprávy Rádia MB začínají právě teď. Také zítra bude probíhat jarní úklid některých mladoboleslavských ulic a uklízet se bude tentokrát pravá strana Čejetic, konkrétně ulice Vodárenská, Chobotecká, Jabloňová, Pod Ořechy a Májová. Čistit se bude také propojovací komunikace za Baumaxem a Bančurova a ulice Štúrova. Nezapomeňte včas přeparkovat svá auta. Ministryně financí Alena Schillerová chce jednat s Evropským komisařem pro ekonomiku o změně vládního plánu, který má vést k udržitelnosti veřejných financí Česka. Tady jsou její slova.
3: Pán komisař Dombrovský, jsme si řekli technické informace, co k tomu máme doložit, počkáme teď na makropredikci Evropské komise a tak dále, zpracují dopis, bude s ním mluvit ještě náš premiér a budeme jednat o přejednání. Pořád platí, že naše programové prohlášení vlády, že se budeme držet bezpečně pod 3% HDP veřejných financí.
1: Sport.
2: Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace zahájila řízení se Slavií po sobotním pražském derby se Spartou, které kvůli výtržnostem domácích fanoušků v nastavení zůstalo nedohráno. Vršovický klub se bude po šlágru druhého kola prvoligové nadstavby zodpovídat ze závažného porušení povinností pořadatele. Chuligáni mimo jiné na trávníku napadli několik hostujících hráčů. Komise verdikt vynese zítra. Zprávy jsou za námi, na řadě je muzika.
1: Radio MB.
0: Radio MB.

Pohodové pondělní odpoledne posloucháte Radio MB, tohle byla kapela Hitmakers, to znamená, že tohle byla regionální muzika. Světlo v nás. No a tohle je hodina s Romanem, u které vás vítám, přátelé. Tento týden je na Radio MB plný soutěží. V dopoledním rozjezdu pro vás máme lupeny na Valečovské léto, kde už je v pátek vystoupí kapela Čechomor a také kapela Argema. Zase zítra mezi 9 a 12 hodinou určitě budeme o dva volňásky soutěžit. No a vlastně neustále 24/7 hrajeme o volňásky na Bolka Fest. Protože kdykoliv v našem vysílání může zaznít píseň od Jirky Korna, případně písně od kapel Valda Gang a Alkehol. No a to by znamenalo, že se musíte jako první dovolat do našeho studia na telefon 608 125 300 a dva volňásky na dvoudenní hudební festival jsou potom vaše. Pravidla úplně jednoduchá a velká šance vyhrát. Držím palce, ano, rádi děláme radost, od toho jsme tady, nechte to bejt. Já vám posílám další muziku, snad i ta udělá radost. Mika.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.

0: Známé hity, letní večer a atmosféra, co tě nenechá stát. Vstupenky najdete na www.vstupnafest.cz nebo na místě. Valečovské léto. Večer, co má šťávu.
1: Dva dny, jedno místo, dvě stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valga Gang, Jiří Korn a další. Šapito Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
2: Radio MB.
3: Radio MB.

0: Hezké odpoledne a stejně mi do studia dorazila další zpráva a ptáte se, jak můžete vyhrát lupeny na Bolka Fest. Je to jednoduché, podívejte se třeba i na náš Facebook nebo na Instagram, tam vás o tom informujeme, šance je, ale musíte číhat. Přátelé, kamarádi, ano, když se tohle řekne, tak čekáte, že vám ty medaile přivezeme, to každopádně, ale chtěl jsem vás informovat o tom, že už ve čtvrtek nabídneme tady u nás na Rádiu MB jeden z pravidelných rozhovorů, tentokrát to bude starosta Mnichova Hradiště, pan Jiří Plíhal, takže se dozvíme, co nového se chystá v tomto městě, nedaleko Mladé Boleslavy. Rozhovor začne v 10 hodin. Za malou chvíli se ještě dotkneme toho víkendového derby Slavia Sparta, které se tedy nakonec nedohrálo, nechtěl jsem, ale protože zítra vynesou další trest, tak se podíváme na to, co vlastně sešívaným hrozí. Hezké odpoledne.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Rádio MB.
2: www.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: kanalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Tempel, Galerii podvěží, Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultura.mb.cz.

0: Rádio MB.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí. Někdy mám pocit, že žít se s tebou nedá. Třeba když míváš nálady, když je to nahoru a dolů, mám chuť se zbalit.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Rádio MB.
2: MB. MB. MB.

0: Pěkné odpoledne, dlouho se o fotbale nemluvilo a nepsalo tolik, jako po víkendovém derby mezi Slaví a Spartou. Konečně to nebyl tak špatný fotbal, padaly góly, dalo se na to koukat, ale ten závěr, no všichni víme, jak to dopadlo. Slavia už potrestala své fanoušky, někomu zakázala chodit na stadion doživotně, na další výtržníky si posvítí společně s policií a uzavřená má být i tribuna Sever. A za Slávy si už nezahraje je ani Chorý či Douděra. Jasně, odnesou to i nevinní, ale tak to prostě někdy chodí. No a za vniknutí na hrací plochu mohou následovat další tresty. V předpisech stojí, že klub po takovém provinění bude potrestán peněžitou pokutou do výše 5 milionů korun. Také může hrát další zápas bez přítomnosti diváků a možná je samozřejmě i kontumace, se kterou se tak nějak už počítá. Prostě už se tak nějak všeobecně ví, že Sparta, ačkoliv prohrála 2-3, tak vlastně nakonec vyhrála 3-0. Ještě vyšší sankce jsou možné za události, které se Slavie také týkají. Pokud pořádající klub nezamezí hromadnému vniknutí diváků na hrací plochu nebo napadání delegovaných osob či hráčů, hrozí mu dle disciplinárního řádu následující tresty. Pokuta do výše 10 milionů korun a zase to, co už jsem říkal. Uzavřený stadion a kontumace. Každopádně odečet dalších bodů Slavii podle těchto paragrafů, podle kterých se události v Edenu budou s největší pravděpodobností posuzovat, nehrozí. No a nebyli bychom to my Češi, kdybychom si i z tohoto nedokázali udělat srandu. Těch vtípků na sociálních sítích po tom, co se v Edenu událo, je opět celá řada, je toho vážně hodně. Buďme rádi, že nikomu se nestalo nic vážného, nepříjemné to asi bylo, ale upřímně něco takového se dalo očekávat, protože ta nenávist byla zbytečně až moc velká. Je čas se zamyslet a něco s tím dělat. Slavia ta byla velmi kritizována za to, co se dělo. Na druhou stranu získala velký respekt za to, jak se k tomu všemu postavila. A to dokonce i od samotných Spartanů. Tak budeme doufat, že ty tresty padnou na úrodnou půdu. Ono ve všem se dají samozřejmě najít polehčující okolnosti, ale když už dojde prostě k napadení hráče, když létají světlice tam, kde mohou sedět rodiny s dětmi, tohle prostě na fotbale nikdo nechce. Tam konkrétně žádné polehčující okolnosti nejsou. To, že vnikly na hřiště, s tím se počítalo, podle mě to tam byla trošku i chyba, protože to tam fakt zaznělo ten hvist rozhodčího, ale to, co následovalo, to možné prostě není. A uznávají to i v drtivé většině i samotní slávisté. Takže nejen, že samotná Slavia už učinila důležité a myslím celkem významné kroky, o dalším trestu bude jasno už zítra. Budeme to samozřejmě sledovat. Přátelé, dáme si další zprávy, protože za chvilku tu bude 17. hodina, no a pak už s vámi bude David, protože s vámi bývá každý všední den mezi 17. a 18. Já se těším zase zítra v dopoledním rozjezdu. Mějte se báječně. Čau.
1: Radio MB.
2: Radio MB.
3: Radio MB.
2: www.radiomb.cz.

0: bylo 17 hodin. Rádio MB.
1: Zprávy.
2: Další zprávy Rádia MB jsou tady právě teď. V souvislosti s realizací projektu Telematika je do 12. června částečně uzavřen provoz na křižovatce ulic Laurinova a Dukelská v Mladé Boleslavi. Omezení spočívá v uzavření odbočovacích jízdních pruhů. Křižovatka je po celou dobu průjezdná, doprava je ale vedena bez světelného signalizačního zařízení. Odkládání operace vyhřezlé mezi obratlové ploténky snižuje úspěšnost léčby. Prokázala to studie. Výsledky podrobněji komentuje hlavní autor studie, neurochirurg Petr Solár.
3: Asi nejdůležitější je to, že zlepšení hybnosti a citlivosti na dolních končetinách bylo výrazně častější u pacientů, kteří měli kratší trvání těch příznaků před operací. To znamená pacienti, kteří měli ty příznaky trvající do jednoho měsíce před operací, tak měli výraznější zlepšení hybnosti a citlivosti na dolních končetinách v porovnání s pacienty, u kterých trvaly ty potíže víc jak 6 měsíců.
1: Sport.
2: Fotbalová Slavia po nedohraném pražském derby uzavře do odvolání severní tribunu, kde sídlí kotel nejhlasitějších fanoušků. Výtržníci, kteří v nastavení sobotního šlágru ligové nadstavby vtrhli na trávník a napadli několik hráčů Sparty, dostanou doživotní zákaz vstupu na stadion. To byly další zprávy Rádia MB. Krásné pondělí.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: Je pondělí 11. května, vyladíte Rádio MB. Já doufám, že se máte krásně. Svátek slaví Svatavy a o čem, že si to dnes budeme povídat, tak třeba o řidičích, jak by se mohly zpřísnit postihy za to, že ujíždějí policii. No a taky vám třeba řeknu o tom, že v Česku přibývá psích kadeřníků, tak buďte s námi.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
3: Rádio MB.

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Radio MB.
0: www.radiomb.cz.

Pěkné pondělí, tak teď pojďme za řidičemi. Tak řidiče, kteří ujížděli před policií a způsobili přitom nehodu, ublížení na zdraví nebo větší škodu, budou moct soudy potrestat až 3 lety vězení. Vypadá to tak, že nás čeká novela trestního zákoníku. Tak uvidíme. Klidně mi napište na webu www.radiomb.cz, jestli je to podle vás v pořádku či nikoli. Tady je Radio MB, já posílám další muziku.

0: Pali, dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602-489-489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení. Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
4: Na co zase?
3: Neptej se, prostě vodu, rychle!
4: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
3: To už je stejně jedno, mizíme!
5: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
6: Zahradnictví Bratronice, to jsou květiny, dřeviny a sazenice. Ze široké nabídky můžete vybírat a své domovy a zahrady zkrášlovat. Substráty a hnojiva, to potřebuje tvoje rostlina. Hrábě, rýče, lopaty, vše pro zahradníka jako ty. Jsme tu pro vás 7 dní v týdnu, kdy vám poradíme a to nejhezčí pro vás vybereme. Na Facebooku i na netu nás vypátráte. Zahradnictví Bratronice najdete na hlavním tahu Mladá Boleslav Nymburk.
7: Rádio MB.

0: No a pojďme se bavit o psích kadeřnících. Chodíte třeba se svým čtyřnohým miláčkem k psím kadeřníkům? Těch v Česku přibíhá. No a kromě stříhání, mytí nebo fénování, mezi nové trendy patří také například terapie červeným světlem pro psy nebo ozonotep terapie. No a cena za návštěvu psího salonu se pohybuje od 500 do několika tisíc. Tak já nevím, já bych to asi nedal. Co vy na to? Krásný zbytek pondělka vám přeji a těším se na vás opět zítra, tedy v úterý po 17. hodině.
1: Radio MB.
2: Radio MB.
3: Radio MB.
2: www.radiomb.cz.

0: bylo 18 hodin. Rádio MB.
1: Zprávy.
2: Další zprávy Rádia MB jsou tu právě teď. Správa železnic bude pokračovat v přípravě modernizace železničního spojení z Prahy přes Mladou Boleslav a Turnov do Liberce. Aktuálně pokračuje příprava na úseku Praha Mladá Boleslav. Ještě v letošním roce vypíše Správa železnic dvě soutěže na zhotovitele dokumentace pro povolení stavby pro úseky z Mladé Boleslavy do Turnova a z Turnova do Liberce. Turnov v Českém ráji plánuje, že nevyužívanou ubytovnu v areálu Schořalého mlýna přestaví na byty. Hovoří starosta města Tomáš Hoke.
3: V té jedné části, v té historické, vlastně jsou čtyři byty, poměrně jako velký, který jsme vysoutěžili v rámci aukce a ty lidi tam dneska bydlej. A potom je ta druhá část jako toho objektu, který je blíž jako k malé vodní elektrárně, kde dneska je ta ubytovna. Oni tam dřív byli kanceláře východočeské energetiky a tam z toho bychom chtěli ty byty jako udělat.
1: Sport.
2: Už tento pátek odstartuje mistrovství světa v ledním hokeji. Český národní tým se představí ve 20 hodin a 20 minut v zápase proti Dánsku. V sobotu pak narazí na Slovinsko a hrát se bude ve stejném čase. Takové byly další zprávy Rádia MB. Tady máte další hudbu.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Kytary.

0: známé hity, letní večer a atmosféra, co tě nenechá stát. Vstupenky najdete na www.vstupnafest.cz nebo na místě. Valečovské léto. Večer, co má šťávu.
1: Dva dny, jedno místo, dvě stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valda Gang, Jiří Korn a další. Šapito Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
2: Rádio MB.
3: Rádio MB.
2: Rádio MB.
3: www.radiomb.cz.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: www.kuchyně.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Tempel, Galerii podvěží, Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultura.mb.cz.
4: Radio MB.
5: Radio MB.
4: Radio MB.
5: www.radiomb.cz.

0: bylo 19 hodin. Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: sukorady.cz.
1: Ha, a je tam další.
2: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
1: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
2: Když já se tam nedostanu.
1: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
2: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaší návštěvu v ulici Laurinova 310.
3: Magna!
4: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
3: Magna!
4: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
3: Magna!
4: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
3: Magna!
4: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
3: Magna!
4: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. Magna-automotive.jobs.cz

0: Pavelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Zahradnictví Bratronice, to jsou květiny, dřeviny a sazenice. Ze široké nabídky můžete vybírat a své domovy a zahrady zkrášlovat. Substráty a hnojiva, to potřebuje tvoje rostlina. Hrábě, rýče, lopaty, vše pro zahradníka jako ty. Jsme tu pro vás 7 dní v týdnu, kdy vám poradíme a to nejhezčí pro vás vybereme. Na Facebooku i na netu nás vypátráte. Zahradnictví Bratronice najdete na hlavním tahu Mladá Boleslav Nymburk.

0: bylo 20 hodin. Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: Radio MB.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Kytary.

0: známé hity, letní večer a atmosféra, co tě nenechá stát. Vstupenky najdete na www.vstupnafest.cz nebo na místě. Valečovské léto. Večer, co má šťávu.
1: 2 dny, jedno místo, 2 stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valda Gang, Jiří Korn a další. Šapito, Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá. Máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli. Objednej i tortily.
2: Pizza Christe. Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Tempel, Galerii podvěží Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultur.cz.
4: Radio MB.
5: Radio MB.

0: Rádio MB.
1: Rádio MB.

0: bylo 21 hodin. Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: uhelné skaly, dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zase něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Zahradnictví Bratronice, to jsou květiny, dřeviny a sazenice. Ze široké nabídky můžete vybírat a své domovy a zahrady zkrášlovat. Substráty a hnojiva, to potřebuje tvoje rostlina. Hrábě, rýče, lopaty, vše pro zahradníka jako ty. Jsme tu pro vás 7 dní v týdnu, kdy vám poradíme a to nejhezčí pro vás vybereme. Na Facebooku i na netu nás vypátráte. Zahradnictví Bratronice najdete na hlavním tahu Mladá Boleslav Nymburk.
8: Rádio MB.
9: Rádio MB.
8: Rádio MB.
9: www.radiomb.cz.

0: bylo 22 hodin. Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: bylo 23 hodin.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Rádio MB.

0: byla půlnoc.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Rádio MB.

0: Mr. Open Sesame Easy.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Rádio MB.